Démon Poseidon, vidlice místo obočí a v očích mořské propasti.